leh, jde se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme se dít, jdeme